nebo spíš teď, kita bogen tamo omin koso no nege oya isak miste ko nes sege ko nebo tap to de ta nstigi na kitwas mis.